Aj Milan Grojlich a ja smoj so dženca rano dživavoj, ako smoj z domu stupivoj, biše vopravdže čop vo rano štyrioch s blakami pokazaše živé slibro v hone Úžice 26 stopňu rano štyrioch. No aj netko tu budešinje pokazuje termometer 21 stopňu, hač na 20 živé slibro dženca zaleze, to so v roženče zavisče tež vjesela přes krásne lečne večer tam odmie vaso dženca večer, menujúce posledná stácia Beach Volley Bulluje Ture Rádia Zadkule. No a júce potom trošku kvodnišo z cia 26 stopňami, ale veľa sluncom, tu iš přiušujem jara přijomne. A tiež športovce, srbsce športovce mejachu konstitženia při hoj, čopvrch do horcoch temperatúrach športovač s kotrmi úsledkami to zoniče po přichodnej hudžbie od Jana Reoria. Bidlk, naše ještě je dobré ráno, přeje srbský rozvoz.

0: NDR Sachsen, Serbski Rozhlas. Sport.
1: Zromadny wubedźłanski cyłk wonjowych łobornikow ze Sarnjan a Rožan taje piatk wječor w Sarnjanach najspěšniši hašenski nadby pokazał, a to z časom 26,57 sekundow. Druhe miestno w obsadźichu Smerdžičenjo a ceče łobornicy z Wotrowa. Wotrowčan Elias Kreuz.
2: Ja, so muss man mit Mustvom wričal, muss man jahre spokojom, žane z milke nis mulska milni, borene čas mamo, a so hišče je nowačka so mulska mamo, a tu smo kus trenovali, a tu je to fajnšino.
1: Nowačk by Peter Hajdan. Prini raz zasadžene, prini raz je so šo poradživo. V Sarnjanach by so sedom hašenskih cilkov obdželivo. Sokorowy turnier w sobotu w Sarnjanach je kwartet z Rožanta dobył, cyłkaj Sarnjany Modžina a Sarnjany Stare Knieze w obsadzisztaj miestnie dwaj aci. Rało je tam sedom ustwow. Koniacy sport, dwójne dobycze svečeštaj čera w Langen Strigesu, Křesťan Zárodnik z Kruščic a Juri Bobka z Worklec. Wobaj běštaj so na sakskich mištorstvach w mnohostronskim jechaniu we otevrenej starobnej klase zapisavoj. Dvojka Křesťan Zárodnik a Valach Veritas udobještaj si titul sakského mištra a duo Juri Bobka a Valach Lakrits titul vicemištra. Koparske úsledky dybkové ry. Prini FC Nürnberg Dynamo Drežďane 3-0, FC Energia Kočebus Hannover 6-90, 3-1 a Budesa Budešin FC Eilenburg 2-5. Koparske úsledkaj pokalnej ry. Chemia Dona na Tvornimske Bázlice 3-2 a Sokol Ralbice Horky Heidenauske Športové Tvorstvo 0-2. S tým sú Sokolio hižo zaso z krajného pokalného kova won. Koparske úsledky Přihotovanske ry, SJ Kruščice, Športové tovarstvo Klitno Hamor 2-1, CC Roto SJC, David Žur a Gabriel Zárodnik. Haselbachtal SJ Kruščice 2. mústvo 2-0 a Športová jednotka Nebelčice, Športové tovarstvo Drevnica 1-2, Denis Wagner by za Nebelčanov 1-0 celiu.

0: Jana Buszewczyk.
1: Srpski rozvoz. Povestje. V studiu Milan Greulich.
2: Mužisku kupiel ve Vojarecach 15. augusta na týdženie zaureja. Kaž jednačel kupiele praje, cedža tam jednu ze zaunu zanirovač. Zdobo maja so vauky ve zaunach zúporedžeč. V svojbnym púlu cedža dvožky reparovač a tež silikonové fugy vobnovič. Zajšvých letach je miesto Vojarece s pomocou penes za struktúrnu zmienu, hižo jaca hač 24 miliónov eur do kupiele investovalo, mes druhým za energetické zanirovanie. V Popici nač preview přebyva od čerošeho 14 dječi v srbskim proznickim kempe. V lesnym šulskim dome cedža hač do piatka z nimi varič, s dobom planuja filmový večer, lievový vojen a vopetaja srbski šulski muzej v Stroži a budijski srbski dom. Towarstwo lesnych šulskich domov v budijskim okresu tute srbsko-rečne lievo za mačano-rečne a srbse vukniace dječi lieca prinikroč zariaduje. Niedže 1500 opetovariu bieše konstedženia na vesnym svedženiu Sernianach. Tam svedčachu małe jubilej, před postaletami bychu vesnenio po liečesatkach přestavky prini vesne svedžen organizovali. Čera poponiu miachu kulturny program, v kotrymž zladovachu na započatki v NDR-skim času. Z dobom zarejovachu dječi a skupina Leindens rejovarku ze Smerčacie. V Radvorju je Možina svoj 5. barový festival uotovala. Tam vítachu sobotu nieže 300 posta ľudí. Konstedženia vuklinča v Radvorju s húčným doponňom s kroščanskými dujariami. Nimo toho miachu šelake poskytky za dječi. Za putnikovanie kšižariu klietu do Roma je hišče dosť svobodných miestnov. To vopkruča na naprašovanie srbského rozvoza organizatorojo Towarstwa Cyrila a Metoda. Maximálne 120 muži môže sa vopdžilič. Drobia pak srbsce moc, dokež púdže putnikovanie reze srbské reči. Ač to 11. augusta TCM přizevenia za jezbu klietu od 1. do 8. meje přivozme. Za to vúleža v cirkviach flyere, možno pak je to tež přes posu.de. To bych u povestče, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: To bie tropiska noc s 20 stopnimi a jace, v Kupšicach napríklad ráno 4-26 stopňov, v Vojarecach 24. Čenca vodňo zasovele slunco a sucho, večo snač, lokálne nevedra, 30-32 stopňov.
3: Buče naše končenia sú svobodné žané hačenia abo vyskače, tuž dobrú jezbu, jeli bio rania, potom dole nešto uľadače, prizvuče so rade polanajú, tože pak telefonistce, abo napísajče na maj poviesť přes četú funkciu v app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
3: Cimienčine, pana pošestčich, dále džesanku, rielcený a vodným mužom.

0: spela Cupping, to bi je z Sober, oj, teži žo, to je što let, stare tutun, titul. Nitka je šešč do šestčih, če dale z nabožnim svojom.
1: Nabožne svojo.
0: Kiš svišime dženca od Klaudije Heduš cenije sore.
2: Dopomnju se išče derje na vone svunčne džen, jako sem so s pestovarskimi džičimi do bliše je v okoline podava. Vukođovanje vokoho lisnoho hata biše runje to prave za odpinanje a odpočovanje. V obkeđbovahme, kak so svjetvo svunčnih pruhov tu a tam pšeštome vama, na čistu vodu pada, kotra so zvaha od lohkoho vicika pohibuje. Mjestom, za vobdživam z čiha tute krasne přirodne dživadjelenje, vova jedna holčka z napšečivneho pšiprioha, pojče raz pješne sem, to tak vulkotne vupada. Svunca svieči na vodu, a pruhy so po vode pohibuja. To drbiče vidieč. Votud tež cele vulkotne vupada, přivova je holčeč podľa mestejo. Zoby holčka to přepruhovala, so ona k nám ruči. Zdá pak so je trošku inak byč. Je telko perspektivou na živenie, na svet, na vieru. Mnoho pruhov vama so z jednoho svetva, rika v spive, kotre šedito Trautwein ze švedčiny přeložil. Dále tam rika, naše svetvo rika Kristus. Mnoho pruhov vama so z jednoho svetva a my sme jedne svetvo v Kristusu. Jedne svetvo, ale rozdielne perspektive je vobdživač. Raz svetva na vode mi pokazuje, Boža ľubošť a přítomnosť slíkaj živenie dávace žôvo svetva. Na mnohých blakách so vone vyšči. A drude samo tak přemožace, so krásne vyšťace a zbolace, kajš ve vonem vokomiku s dečimi.
0: To praj Klaudia Heduš cena z hore, čen si šim nabožnem svoje, nadavku a zamojtosti pačanskeje vosade. A netko zaspiva na mišče Eva Maria Pikotova, a potom bude i Žoš Hesčich.

Tež so linje. Renje by bylo, no. Renje je tež. Zo, mamy, vy so išče dosť dalšie serbske hučby za vás. A čo se mi očakuje vás napríklad Veronika Zarodníková. Tež Jozef Donat nám zaspieva Daj mi hubku. A tomu išče Suzana Klimšová. Po takým cí srbské spievu z Čejiža krotko svežili, ale vie, vie za mamo. To je to viac za vás.

Hej. Poradzen na uroc do druhej ligi to za energiu koče bus čera poponju bier, a to samo sporciu nostalgie. Vužičenio su přečivo Hannover 6 a 20 z C1 dobili, při tym technisce všetko tak prawie nie bieżeše. Do zavizdania najprede komunikacja sudnikov nie fungovaše, do druhého počas a potom tež ešte milina štadionie vupadne. To kuriozne na tym, iżo 1907-1910 bie tedy przy postupnej rie przeciwo Hannoveri kočebusu milina upadnowa, a tež tedy dobe energia. Športovce postará sa tunkroč predovšem Tolčaj Čigarči vo úspešný návrot, riek loňšie postupne sezóny trichy nedom dvojce, ale znano samo ešte väčší riek na stronie energie kočebus by ich nové vrota Marcel Lotka čera. Kýž ješo džaržav, što ješ bieg džarženiu a samo ešte nikotre přidatné bule, kýž jenož na dobrom dňu džaržiš. Po 12 letách potekým je kočebus zaso druhý zvierskovej líze a štartuje direktne s ciomi dybkami. Bez dybka, ale za to s ciomi napřečivnými rotami za hiso rajna doba čera za drežanských dynamocov Nürnbergu. No haj, a nudom při témie kopajnca vostaneme po přichodnej hudžbie. Vjazame svoje kopačky.

0: 6 minčin o 12 po 7 je...
1: Polícia z G.
0: Želenke polícia ma netko Milan Grojlich za nás.
2: V Vulkim Velkove sú sobotu vodňo kemper pokradneli, bydlinský mobil je niedže po 100 000 euro hodne. V obse džerio pak dostanú kemper bozo ročo, polská polícia je jún blízko Lešnie v Polsky namakala. V Irgersdorfe pola Velečina je 66-letný piatk poponiu štom púščiu. Tu nie so na milinovod pri dome padnú a jún roztornú, na to je so blak lesnýje pôde počal palič. Vonjova vobora je přijeva a vohen spiešne zhašava. A v Vázu je šofér Seata sobotu ráno kontrolu zubiu a do pota zajev. Zraniu so neje, dále ječ pak s autom nemožeše a drbiachu je vodvliec. Škoda 5000 euro.
0: Tak daleko po takým zdžilenky policie. Poušitku nepovieš, če sleduja potom za 5 menšino. Najprve pak slyšim Josefa Donata.

0: Ihr Nappo sed mich.
1: Serbski Rozvoz. Povijestje. V studiu Milan Greulich.
2: Mužisku kupiel ve Vojarecach 5. augusta na tydženie Zauria. Kaž jedna čel kupiele praji, cedža tam jednu ze zaunu zanirovač. S tobom maja so vauki ve zaunach súporedžič. V svojbnym púlu cedža dôžky reparovač a tež silikonu ve fugi vobnovič. V zajšvých letach je miesto Vojarece s pomocu penes za struktúrnu zmienu hižo jace hač 24 miliónov euro do kupiele investovalo, mes druhým za energetické zanirovanie. V Popice na Čpreviu přebyvá od čerošeho 14 dječí ve serbským proznickým kempe. V liesnym šulckým dome cedža hač do piatka z nimi várič, s dobom plánuja filmové večo, lievové vojen a vopetaja serbský šulcký muzej ve Stroži a budijský serbský dom. Towarstwo liesnych šulckých domov v budijskym okresu tute serbsko-ryčne lievo za mačano-ryčne a serbsce vukniace dječí lieca prvný kroč zariaduje. Niedže 1500 v opetovariu bieše konstiženia na vesnym svedženiu v Sernianach. Tam svedčachu maue jubilej, před posta letami bychu vesnenio po liet žesadkách přestavky prvný vesne svedžen organizovali. Čera poponiu miachu kulturný program, v kotrem zladovachu na započatky v NDR-skim času. S dobom zarejovachu dječi a skupina Line Dance rejovanko ze Smerdžaceje. V Radvorju je Mojina svoj 5. barový festival uotovala. Tam vítachu sobotu niedže 300 posta ľudí. Konc týdženia vuklinča v Radvorju s hudžbným doponjom s krošťanskými dujariemi. Nimo toho miachu šelake poskytky za dječi. Za putnikovanie kšižarjo klietu do Roma je hišče dosť svobodných miestnov. To vopkruča na naprašovanie serbského rozvoza organizátorojo tovarstva Cyrila a Metoda. Maximálne 123 muži môže so vobdžilič. Dobia pak serbsce moc, dokelč budže putnikovanie ryze serbske reči. Hač do konc augusta TCM přizevenia za jezbu klietu od 1. do 8. meje přivozme. Za to vodieža ve cirkviach flyere, možno pak je to tež přes posu.de. To bych je povieste, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: To by je tropická noc s 20 stopnimi a jace, v Kupšicach napríklad ráno 4-6-20 stopňov, v Vojarecach 4-20. Čenca, vodňo, zasovele slunca a sucho, večo snáč, lokálne nevedra, cíceči do 32 stopňov.
3: Na bučach naše končenie dále šopší starým, štož reka, žane háčenia, žane vyskače, ale viezo môho sa to by urania zmenič, jeli potom nešto uľadače, přizúča sa rádo polanajú, kaž predsa pak telefonistce, abo zbojesču přes našu četú funkciu v app MDR Serbia. Milana Matej, přijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Nedom je 4 minčiny, pana po 7. Dále, že ze Zuzanu Klimšes. Čia te balkon.

0: Vočin, so dženca rano reči. A to čitame v novinách.
1: Dženca je jastvo Budišin 2 vopomniščo. Před 70 letami sú tam pri nich politických jatech dovezli. V sakských novinách je dlhší artikel,

Dženca za jaso Birmingham je v Veľkobritanijske Európske mistrovstva lohkoatletice a direktne na prvním ubežovanskim dňu padnú prvne rozsude, prvne medalje so vúdžela. Nemské voči miria sa Dženca predovšem na olympijsku dobečarku v Kulostorku je misi Mabry v Parízu 2024 je ešte pod jej holčacem jenom Ogun Leje nastupila a prekvapiace zvoto dobyla. Kvalifikácia započne so Dženca Peč pona po 12, potek im krotko do přípodňa, finále večer krotko po 8. Napiate bude tež na Bihanskej čarje, předběhy přes 100 metrov žonu z Ginu Lückenkemper startuja, Peč dona po 1, po finále potom je za 10 podživečich večer zaplanované a finále za Česač do jednačich a dalšie rozsudne padnú napríklad v Kulostroku muži, v 5000 metrach muži a v 4x400 metrov mixed štafli, ale to bez nemského občelenia. Nimo toho steja mezurím tež předběhy žonu přes 30 metrovský bier se zadžiokami na programie, tam štartuje za Nemsku Geza Krause. Hač do nedžele sú fenojo lohkoatletiky po takým derie zastaraní, Dženca hižo se zajímavým zázběhom. Hoj, vúsledky zajšvého konca týdženia nastupajú šport, slyším nedom po příšerné hudžbě, to říká za 2,5 minúty.

0: NDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Zromadny wubedžovanski cuk wonjowych wobornikov ze Sarnian a Rožanta je piatku večer v Sarnianach najspešnejší hašenský nadby pokazal, a to s časom 26,57 sekundov. Druhé miestno v obsadžichu Smerdžičenio a ceče wobornice z Wotrova. Wotrovčan Elias Kreuz.
2: Ja, so musíme mústvom rečal, musíme jaro spokojom, žádne zmilky nie smutská milní, borne čas mamo, a so hýšte je nováčka so mústská mamo, a tu sme kus trénovali a tu je to fajnšino.
1: Nováčk by Peter Hajdan. Prvý raz zasadžené, prvý raz je so šo poradživo. V Sarnianach by so 7 hašenských cúkov obdželivo. Sokorový turnier v sobotu v Sarnianach je kvartet z Rožanta dobil, cúkaj Sarniany Modžina a Sarniany Staré Kniezy v obsadžištaj miestne 2 a 3. Ravo je tam 7 mústvov. Koniacy šport, dvojné dobyče, svečeštaj čera v Langen Strigesu, Křesťan Zárodnik z Kruščic a Juri Bobka z Worklec. Vobaj byštaj so na sakských mištorstvách v mnohostronským michaniu v otevrenej starobnej klase zapisavoj. Dvojka Křesťan Zárodnik a Valach Veritas udobyštaj si titul sakského mištra a duo Juri Bobka a Valach Lakrc titul vicemištra. Koparske úsledky dybkové hry. Prvý FC Nürnberg Dynamo Drežďany 3-0, FC Energia Kočebus Hannover 6-90, 3-1 a Budesa Budešin FC Eilenburg 2-5. Koparske úsledky pokalnej hry. Chemia Dona na Tvornimske Baslice 3-2 a Sokol Ralbice Horky Heidenauske Sportové Tvorstvo 0-2. S tým sú Sokolio hižo zaso z krajného pokalného kova won. Koparske úsledky přihotovanské hry SJ Kruščice, Športové tovarstvo Klitno Hamor 2-1, Cilce Roto SJC, David Žur a Gabriel Zárodník. Haselbachtal SJ Kruščice 2. mústvo 2-0 a Športová jednotka Nebelčice, Športové tovarstvo Drevnica 1-2, Denis Wagner by za Nebelčanov 1-0 celiu.

0: Zadkula.
1: Pozniny Gilea so ke kunci posledni týždeň so bóze započne a s tým je tiež naša beachvolleybalová túra 2026 skoro nimo. Pretač si ve veľkým finálu Miłosicach zahrajeme, dojedeme si ešte do Rožanta na 9. a zdobom poslednú stáciu letušej túry. Šlips a mucha, to je moto. Večera, potekým, kež přeco nedeľskú drastu upakovač, když do Rožanta putnikujete. Od napo 6. môža som ústva přizeviť a 6. so preňara zavízda. Zadkula so na vás veselí.
0: Zadkula.
2: Nic zavíč.
3: Čenca večer.

0: Iggy Pop je dospieval a ste mi na pół osmich.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Milan Grojlich.
2: Vúžisku kúpiel ve Vojarecach 15. augusta na týdžen jej zaurija. Kaž jedna čel kúpiele praji, ceža tam jednu ze zaunou zanírovač. Zdobo maja so vauky ve zauna sú poriedeč. V svojbnym púlu ceža dvožky reparovač a tež silikonu ve fugi vobnovič. V zajšuch letach je miesto Vojarece s pomocou penes za struktúrnu zmienu hižo jacehač 24 miliónov euro do kúpiele investovalo, mez druhým za energetické zanírovanie. V Popice nad Spreviu přebyvá od čeroša 14 dječí ve serbským proznickým kempe. V lesnym šulským domě ceďa hač do piatka s nimi várič, s dobom plánuja filmový večer, lievový vojen a vopetaja serbský šulský muzej v Stroži a buddhijský serbský dom. Towarstwo lesnych šulských domov v buddhijskim okresu tute serbsko-rečne lievo, zamačano-rečne a serbse vuknjace dječí lieca prvý kroč zariaduje. Niedže 1500 opetovariov bieše konstedženia na vesnym svedženiu v Sernianach. Tam svedčachu małe jubilej, před posta letami bychu vesnenio po liet česatkach přestavky prvný vesne svedžen organizovali. Čera poponiu miachu kulturný program, v kotrymž zladovachu na započatky NDR-ským času. S tobom zariovachu dječi a skupina Line Dance rejovarku ze Smerčaceje. V Radvorju je Možina svoj piaty barový festival vuhotovala. Tam vítachu sobotu niedže 300 posta ľudí. Konstedženia vuklinča v Radvorju s hudžbným doponjom s krosšanskými dujariami. Nimo toho miachu šelake poskytky za dječi. Za putnikovanie kšižario klietu do Roma je ešte dosť svobodných miestnov. To v obkruča na naprašovanie serbského rozvosa organizatorio tovarstva Cyrila a Metoda. Maximálne 120 muži môže so vobdilič. Drbia pak serbsce moc, dokelž bude putnikovanie ryze serbské reči. Hač to 11. augusta TCM přizivenia za jezbu klietu od prinieje do 8. mieje přivozmie. Za to vúleža v cirkviach flyere, možno pak je to tež přes posudy. To bych upovest čekiš na makače tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vodňo zaso veľa slunca a sucho, večo snač lokálne nevedra, cíce či do 2 a cíce či stopňo.
0: Na pučách naše končenia sa dále ničo nestavá, šo svobodné, žané hačenia, žané vyskače tu iš, dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: A dobrý štart do dňa, do týdženia se serbským rozvozom.

Zaputnikowane křižory okletu doroma je hišče dosť svobodnych miestno, kajž sče našich povestčach runie svišeli a tež za vulje sarpske dekanatnie Modžine je hišče dosť miestno. Znamenča jeli chceče so přizivič milito hišče dženca činič. Lica punže zromane vuljec nedželu 13. septembra do Šprovio pola Hamora. Tam bude napred zromane nešport tamnišej cirkvi a potom přizamkne so čomikovanie do nového miesta Šprevia. Tam potom vuljec s grilovaniom přirulec mne zaklinči. Kajž prajene zajímce mili so hišče dženca online přizivič. Link je pod www.posu.de vozivjene. Dalše pokyvy terminového rázu mám nedom po příchodnej hudbě za vás.

Hej, Anietko, so je na našich pučach dola niešto stalo, a to mienujúce nezbožo na křižovanišču Zecach. Sucha sábskoho rozvosa je nám je vozebiu, vútromne džak za to. Kak jara je resvo, ač so křižovanišče zaurie, vám dotal riec nemôžu, jeli mám dalšie informácie, vám viezo nedom z džilu, ale dživajče na kvíždy pat na to, zo je sa tam Zecach na křižovanišču nezbožo stalo. Anietko, kajš slúbené ďalšie pokyvy. Lečo svunco party, rieka Jutze Sámským šulským muzeu Stroži. Posledný prozinský poskyt, kto tam je, od doplňa džesačich do poplňa cioch bunže vo partie a šošto iš za to trebače. Moj to klinči zajmové, na kujždy pad pak to převede nepřerádži, tu iš zvostrenie to překvapenka. Proša vo přizivenie, miestna sú na 8 čiči v obmiezovanie. Tež Sábske muzeu Budyšinie majúce ešte raz pozinský poskytk od rana 9. až do připodňa na pojenej pod hezvom zašklinčné molovanie. Krok po kroku navožuja tam osobitú umielskú techniku, tak sa nastanie na šklince hotová molovanka. Džiči od 7 let môža sa za to ešte přizevič pod ticket@zorbisches-museum.de. Všetci učerio, kubvario, každý šniedeši a přichodní pedagogojo sú júce večer 6 na Božom šudo Rožanta přeprošení, potom šizampne sa rozmova na zahodže. Štúso za archeológiu zajmuje, môže júce večer kamienčanským elementáriu, po takým tamnejším západno-úžijským muzeu nimo poladač, tam ponže od večera 7 vo studniu Kestovec, abo Gestovec, archeologa je skrajno zariada za archeologiu, při tým ujasnitaj, što namakanka vo času před niedže 3,5 letami přeradži. Sredu večer so mesač parcielne před slunco sunie, a to DZA s partnerami svieči, v bývej vodže zmeja od poponia 4, při vieži, při Češke horie, svojbne svedžin, s teleskopami, experimentami a live fučbu, a tiež pri kravatovom menie čornom komcu zmeja to runia od poponia 4 svojbno program ko vokovo astronomie a vopkečovania slunca zastup je domotné.

0: nábožné slovo.
1: Mađanca Klaudija hedušce nás hore.
2: Dopomňu se ište derje na vone svunčne džen, jako sem so s pestovarskými džičimi do bližšie v okolíne podava. Vukodžovanie vokolo lesného hata byše rúne to pravé za odpínanie a odpočovanie. V obkýčbovachme, kak so svetvo svunčných prúhov tu a tam přeštomy vama, na čistú vodu pada, kotra so zvaha od lohkého vecika pohybuje. Miestom, zo vobdživam z Čicha tute krásne přírodne dživadelenie, vova jedna holčka z napšečivného příbrjoha, pojče raz spiešne sem, to tak vulkotne vupada. Svonca svieči na vodu a prúhy so po vode pohybuja. To drbiče vidieč. Votud tež cele vulkotne vupada, přivova je holčeč podľa miestejo. Zoby holčka to přeprúhovala, so vona k nám ruči. Zdá pak so je trošku inak byč. Je telko perspektívou na živenie, na svet, na vieru. Mnoho prúhov vama so z jednoho svetva, rieka v spive, ktoré šedito Trautwein ze švédčiny přeložil. Dále tam rieka, naše svetvo rieka Kristus. Mnoho prúhov vama so z jednoho svetva a my sme jedne svetvo v Kristusu. Jedne svetvo, ale rozdielne perspektívy je v obdživač. Raz svetva na vode mi pokazuje, Boža ľubošť a přítomnosť slíkaj živenie dávace žôvo svetva. Na mnohých blakách so vone vyšči. A drude samo tak přemožace, so krásne vyšťace a zbolace, kajš ve vonem v okomiku s dečimi.
1: Praj Klaudija hedušce na nabožnom slovie, na roku a zamojitošči bačanskie vosade.

0: on je zbožil při oj, kaj to menuje, při štompuštenju jsme runě slyšeli v policajském reporče, ale najviac se nezbožil, stává se při jednorých dživách domácnosti. Husto jsou to maličkosti, kdo se například při vareniu rizneš, ale to může tež kytro strašné byč, kajž pokazuje fenomén tak menovanie avokádové ruky. Što se o tom dženca ráno čítal, Milano?
1: Hej, agentura DPA rozpravia o tutem zjave, napríklad, že univerzitné kliniky Schleswigsko-Holsteinskeje v Kielu. Loni mejachu tam 21 čipádu zranenia, kotrež lekario miestem avokádovú ruku menuja. Špecifické rane, kotrež nastanú, když so při rozkraču avokádu rieznieš. Ľudžo džerža ju v ruce a když so při kraču nož od počky odsunie, rieznu se do ruky. To žada se potom husto operáciu, dokež vopško odža si ľudžo arterie, suche žive a nerve v ruce. Väčšina potrechených sú žone. Lekario rádža avokádu nic v ruce rozkráč, ale na desce a vatku počku najlepe ze žicu v úzbienič a nic s nožom.
0: Oj, abo stano máče tý šteku rukajcu, kajž máš ju, když si tuté kajn austere menuješ, sám si vyšte to, Milano. Ty si austere oči náš s nemenčam. Utone Jack, Milano, krutko po bytku na dživeče.

0: Jana Budziewiczich.
1: Srpski rozvoz. Povjesce. V studiu Milan Grojlich.
2: Mužisku kupiel ve Vojarecach 15. augusta na týdžen jej zaurija. Kaž jedna čel kupiele praji, cedža tam jednu ze zaunu zanierovač. Zdobo maja so vauki na zaunach zúporedžeč. V svojbnym púlu cedža dvožky reparovač a tež silikonu ve fugi vobnovič. Zajšvých letach je miesto Vojarec s pomocu penes za struktúrnu zmienu, hižo jaca hač 24 miliónu euro do kupiele investovalo, mes druhým za energetické zanierovanie. V Popice nad Spreviu přebyva od čeroša 14 dzieci ve serbskim proznickim kempe. V liestnym šulskim dome cedža hač do piatka z nimi Varič, s dobom planuja filmové večo, lievové vojen a vopytaja serbski šulski muzej v Stroži a budiski serbski dom. Tomarstvo liestnych šulskich domov budiskim okresu tute serbsko-rečne lievo za mačano-rečne a serbse vukniace dzieci lieca prenikroč zariaduje. Niedže podra 10 opetovario bieše konstyženia na vesnym svedženiu Sernianach. Tam svedčachu małe jubilej, před postalietami bychu vesnenio po liečesatkach přestavky prini vesny svedžen organizovali. Čera poponiu mejachu kulturny program, v kotrymž zladovachu na započatki NDR-skim času. Zdobom zariovachu dzieci a skupina line dance rejovarku ze Smerčaceje. V Radvorju je Možina svoj 5. barový festival vuhotovala. Tam vitachu sobotu niedže 300 posta ľudí. Konstyženia vuklinča Radvorju s hudžbným doponjom s kroščanskými dujarjemi, nimo toho mejachu šelake poskytky za dzieci. Za putnikovanie kšižario k lietu do Roma je hišče dosť svobodných miestnov. To vopkruča na naprašovanie serbského rozvosa organizatorojo tovarstva Cyrila a Metoda. Maximálne 120 muži môže so vobdžilič. Drbia pak serbse moc, dokelž bude putnikovanie ryze serbske reči. Hač to 11. augusta TCM přizevenia za jezbu k lietu od prinieje do 8. meje přivozmie. Za to vulieža v cirkviach flyere, možno pak je to tež přes posu.de. To bych upovies čekiš na makrače tež na našej internetovej strone a web MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zaso veľa slunca a sucho, večo snáč lokálne nevedra, cíceči do 32 stopňov.
3: Ešte snáno již oslyšeli, je sa na křižovaništu Zecach nezbožo stavo. Kak je tam aktuálny stav, hač môžete tam tole přivšim hišče s autom nimo, abo nic to vám dotanem žu prajč, jeli abo učeš dostanú nové dalšie informácie, vás vizo nedom informujú. Hovak, naši končinia šo svobodné a tiež žane vyskače při pučach.
1: Serbský rozvoz.
3: Nedom 4 menšiny, pana Budziewiczich, podáme sa do posledné pol hodinky za dženca s Denisom Wenzlom.

0: Hata běše runje to prawe za wotpinanje a wotpočowanje. Wobkeč bołachmy, kak so svetło słonecznych pruhov tu a tam přeštomy wama, na čistu wodu pada, kotra so zwaha wot lohkoho vecika pohibuje. Mjestym, zo wobdživam sčiha tute krásne přirodne dživadzelenje, wowa jedna holčka z napřečivného připrioha, pojče raz spěšne sem, to tak vulkotne wupada. Słońce svieči na wodu, a pruhy so po wodze pohibuja. To dyrbiče widzieć. Wotut tež cele vulkotne wupada, přivowa je holčeč podla mjestejo. Zoby holčka to přepruhovała, so ona k nam ruči. Zda pak so je trošku inak byč. Je telko perspektivo na živenje, na svět, na vieru. Mnoho pruhovama so z jednoho svetva, rika v spive, kotreš je Dieter Trautwein ze švedčiny přeložil. Dále tam rika, naše svetvo rika Kristus. Mnoho pruhov vama so z jednoho svetva, a my sme jedne svetvo v Kristusu. Jedne svetvo, ale rozdielne perspektive je vobdživač. Raz svetva na vodže mi pokazuje, Boža ľubošť a přítomnosť stýkaj živenie dávace žovo svetva. Na mnohých blakách so vone vyšči. A drude samo tak přemožace, so krásne vyšťace a zbolace, kajš ve vonem vokomiku s dječimi.
1: To praji Klaudia Hedušce na Sore, dženzišim nábožným slovie, nadavku a zamojitošči bačanskej vosady. A s tým je cimienčiny dočivečich.

Tak jakž jsou ještě ferie, máme za vás novost, či je z Janšojské základní šule. A zaberáme se s tím, jak po šuli dali pěžo, kaž je šula mimo, kaž mají úkniky abituru ve kapse. Absolvent Dolnosarského gymnázium nám ulicuje, co má ninto prítk. Mode umělce okolo kolektiva Vakuuma žínce také ve srežištu stojí, kolektivka svěží ten týžin svojo pěšlitné obstaše. Jo, a v tom týženiu 13. augusta bůžo tomu 5 a 60 let, ako sú stajili Barlínsku múriu, převežujeme spomněše na to, čo je nie z našeho muziku týženia.

0: Základní šuli krabat Jan Šojcach, kde je se kapacite rozširíš. Přijde na jo, až tam bylo více úkniků. V slednom šulském liše jo tam dogron máte 200 žasež žíši do šule živo. Už i toho jo na blízkém někajšném letanišču ve Trecach plánované nové industriové park. Pizzeňský amt, s tým lice, až budu se toho dla ve blízkosti familie zasedlíš, a také potřebáš šulské místno za svoje žíši. Južo oni jsou ve Pizzeňském amtském úberku tomu přikvosovali a obzamknuli, tak pomenione vítaj chrom té šule, kde se přetváříš. Chrom nemogu až do nynta topíš, ve příchoře, kde je jen pak užiš mec přes celé leto. Južo ve přijdujícím liše s takým ve šulském liše 2728, kde je všechno bezketové, to grono jo ved stvarenja kubvajnskega kampusa. Štefani Kraucovec, WWC.
1: Zastojnstva su vedpojedne planovanja dona dauka dali. Koste budu že dogromade 5 000 euro. Rozsužiš budu to v přiducem poseženju amtskega ubeka v picnju v augustče. Na samskim terminie, kje namykaš přechodne rozvezanje za rozčecu potrebu Jančojskeje šule, což nastupa mesto. Jadna idea jo byla, a šula možo teke užeš špy v susednem domje generáciu. To pak jo amtský úberk sledný raz vedpokazal. Nento prezentiruju přegled, co te šake variante mogu plašiš pizzeňský amt. To grono jo teke ved kontejneru za tu šulu. Vatsi by mysel amt přetvaríš dom generáciu.
0: Jo, kak peže dali v Jančojskej šuli, to zgenješo za týžen v našom programie.

0: Kolektiv za serbsku kulturu a umělstvo, kolektiv Vakuum, svěží ten týden svojo 5-letné obstáže. Co mi věříš, kdo jsou cvonky kolektiva a co kšije se s kolektivom dojšpíš, abo co jsou s náš južo dojšpíli v těch 5 letech? Luka Lietko je cvonk kolektiva a jogo mám nyní při telefonie. Dobrý den, Luka.
1: Vítej, Anja.
0: Co jste kšili před 5 letami s náš zmíníš na pelu sarské kultury? Dla cogo jste kolektiv zavožili?
1: Tak jsem já to rozměl a jak já to teď až do žince z něho cujem, já až Vakuum dej napředu plníš jeden Vakuum, ako jsme viděli a oacám s náš ještě vidíme v sarském svěše, že Vakuum subkultury, alternativní kultury, queerfeministické kultury, to jsou byly naše téma a to teď dále bůžo žil našich témů za příchod Vakuuma.
0: A co tam konkrétně, co šo dojšpíš?
1: No jo, to je poprvé všechno přašeně. Až dají jedno městno za lůže, jako jsou serské, abo mají zájem na serských témach, kde serskou rec na uknuš například, ale nemohu se tak tady identifikovat, abo jáno identifikovat se s vejsnou kulturu například, abo se s tradicí. Jo, dla nás dají také všaké tradicí městem, ale jen píčku druge. A za mě ve Subinský musím jak rovněž, to nestojí přeci v konflikši, až dají také subkulturelné sérstvo a také skvěle tradicionelné sérstvo. Z této popřeba podobné věce, jáno v drugém zmysle, ale za mě je to na kuště potřebné, až dají také jednu subkulturu a až dají také jeden umělský sérský rům a tak dále. Dokoláž to je tak, abo tak skvěle můj svět, a za mě to věděl rétně, až přes Vakuum nemusím se rozsužit.
0: Co jo například subkultura? Máme tam jeden příklad?
1: Ne, subkultura může být věděl věděl. Já bych rovnil to je všechno, jako že píčku přešivo mainstreamuju. Also jako jo píčku jinakš, jako ten standard znáš v jednom svěře, v jedné kultury. Například jedna veliká subkultura, jako ve velkých kulturách dají jo punk. Ta punk-subkultura, z muziku, z jednou věstu nastajení uživenia a tak dále. A z Vakuumom jsme také už například punk s pivo nagrali v projekte se s valizickými muzikárami. Jo, to je náš jeden příklad.
0: Kto slúša ku kolektivu už čo šukne mode umělce, abo?
1: Tak by já to gronil. Also my šukne jsme nějak aktivně se s kulturelnými, abo kreativnými, abo také umělskými projektami. Ja neviem, kde sa to kúšť, nebo kúšť sa ako umielcovka definírujú, ale zavieš, že také všaké umielcovky sú pedla.
0: A vy napríklad, co vy na tom pelu gotujúša? Ja no jeden krotký príklad.
1: Also ja v Slubinsky žijem s filmom, s fotografiou, také raz s grafiku, abo gotujem také raz napríklad performances, to mieni ústupy. Ja som na Taškovej svajšbie Vakuuma, leto sa jen serský drag ústup měl.
0: Co je byl jeden výražk v těch 5 letech? Mogu se představit, až je ta taškova svajšba jeden výražk byl, abo?
1: Jo, napřádu myslím se, až je to tak, doch z tega už byly 2 taškové svajšby. Za mě musím gronit, ta prétna je byla ta nejrétnější, dokudáž tam mě ještě super nové všechno bylo. A ten věcor je napřádu byl věgin rétně. Tam je bylo einfach což až dají se to serské, ne, nějak přece gronič to serské, dokoliv co to jo, ne, ale až dají se za mě moje serské živině, der je zvězaš se s týmami kujenosti. Jsou to také týmy, jako mají za větši jedné věste zvězaně, jako dají lůže, jako se s oběma věcima identifikují. A je bylo jedno věgin rétně, tam víš, až nemusí to být problematický, až může to být věgin laško, až může to být rétna věc.
0: Luka, Jano, krotko, jak co šo nyní to svěšíš, ten jubileum, a na co můžeme se jaselíš? Na které přijduce event?
1: Also, Burstag můžeme svěšíš celo s mírom, z saunu a muziku, v zagrože, to můžeme zavěšit věgin rétn svěšin. A jeden event, na kterýž můžeme se vjaselíš, je na kůštepad naša přijduce ústajenca. Takže můžeme předstupím je v Kunstverein Kunsthaus Potsdam předstupím. A ta můžeme se zachopíš 6 a 2. septembra, tam jo venisaža. My budeme tam ustajíš, kromaže s kolektívom NSK Neuzorbische Kunst, a tam budú všaké vece, víže. Skoro kúšta vesoba v dvakúma, k tomu nieco přidajú, ja myslím sa, až v NSK teke, a to budú viele perspektívou a pozíciou. Tam vížeš v fotografii, až to mylastvie, až to drástvo, also tam napšadu viele pedla búža.
0: Na to sa jaselíme a pen, že chceme nadať viele úspecha a viele miasta, len to přitom Svěšenju vašeho jubilea 5 let kolektiv Vakuum svěže ninto sobedu a při telefoně jo byl cvonk Luka Lietko. Učebne žijek za te informácie, Luka.
1: Učebne žijek a rejtne žijnešči.

Predzajčna nímska identita bužo vyčeplana z téma kníh ves titelom Die DNA des Ostens stoje ves režišču mjase drugim přes kulturne magazín vežo vas vyče Diana Šejcová a ja mám jano ešte cáste s vami rožognováš, ja som Anja Kochec-Švarcová, mešo spädobne a úspiešne tužen.

0: Základní šuli krabat Janšojcach, kde se kapacity rozšíříš. Přijde na jo, až tam bylo více úkniků. V slidném šulském liše je tam dogron máte 200 žasech žíši do šule živo. Už toho je na blízkém někajšném letanišču ve Trecach plánované nové industriové park. Pizzeňský amt, s tým lice, až budu se toho dla ve blízkosti familie zasedliš, a také potřebáš šulské místno za svoje žíši. Južovoni jsou ve Pizzeňském amtském úberku tomu přikvosovali a obzamknuli, tak pomenione vítaj chrom té šule, kde se přetváriš. Chrom nemogu až do nynta topíš, ve přichoře, kde je jen pak užiš mec přes celé leto. Južové přijdujícím liše s takým ve šulském liše 2007-2008, kde je všechno bežketové, to grono je od stvarenia kubaňského kampusa. Štefani Kraucojec, VVC.
1: Zastojnstva sú vedpojedne planovania dona dauka dali. Kosty budú že dogromade 5 000 eur. Rozsúžiš budú to v přidúcem poseženiu amtského úberka v Pícniu v augustče. Na samskim termínie, kde namykáš přechodné rozviezanie za rozčecu pytri v Jančojskej šule, což nastupa miesto. Jadna idea je byla, a šula môže také užiť špy v susednom domie generáciu. To pak jo amtský úberk sledný raz vedpokazal. Nento prezentirujú přegled, co te šaké variante môžu plašiť pizzeňský amt. To grono jo také ved kontejneru za tú šulu. Vatsi by musel amt přetvariť dom generáciu.
0: Jo, kak peže dali v Jančojskej šuli, to zgenie šo za týždeň v našom programie.

0: Sobotu su ve Varecach stoletna obstaše Jacvokojce drastvinega doma vesvešili, tam obchovaju vidu v serske drastve a davaju ju dali. Na jubilejo prišlo viele luži stolne a garne hužece, nevece gaščio prišlo v serske drastve abo na nemeni v drastvinach žilach, viednica doma Kirsten N. Bemova jo ogledarjam drastvine dom pokazava a jo rozkvadva s cim se tamne tovaristvo zabera. Drastový dom opetujú tradíciu a nové technológie zviezaž. Zgromadne se s mladými fachnikami projekta Drastva Digital živajú na tom serské drastve digitalizírováš a ako tridimenzionálne modele predstavíš. Rovnocasne dáva staršia generácia praktickú vedu močom dali ved prirezania a šiša až k oplevaniu tradicionálneje drastve. V srežištu doma stoj zachovanje serske kulture groni Werner Böhme ze spíš a 80 letami nejstarše cvong familie.
1: My prajeme, te rič je zasadna za serbstvo, ale tiž drasta zúrazni tak rec serbsku dušu a serbstvo, dokud ja vím od mojej vouky a tež od mojej mačere, drastu v oblesť a nosič zvúrazný sábstvo. My čujeme tiež stajne dženca ište, zase ništo zmeni, tiež holce tu sábsku drastu noša. A ja tohle my prajeme, čas naše dživo, my stajne ište máme takrec sábske barbe tu v Vojerecach.

Das Ostens stoje ves rejišču mjese drugim, přes kulturne magazin veže vas viče die Anna Šejcová, a ja mám jana išči zase s vami rožognováš, ja som Anja Kochec-Schwarzová, mešas spädobne a úspěšne tyžen.

Chceme mierne započeć, a to ze skupinu Tempo City. Ona ma za vás spiu Self-Aware. Aj serbska učba vás vizo tež očakuje. Milena Vočorec má nový spiu Skovaná ľubošť za vás. A za tých, kýž bych na festivalu Meta Solis, nesme vizo spiu Three Little Birds Bob Marley pobrachovač.

0: Wienene konc tydźenja wotmě so Radworju leca hižo piaty raz barowy festiwal. Měsacu do toho planowaše orga trup festiwal při Možinskim klubje. Tydźeń do toho započaso potom na dwa areala. Mjachu tam dwaj stanaj, kajž tež technobunker. Náš zadkular Claudius je so s klubovým šéfom Felixom Bauchom rozmówiał a so oprašał, kak byše konc tydźenja natvarjene.
1: Konc tydźenja na sebi by tak natvarjene, že jsme měli piatk, náš knajpenkviz, naše natočené piwa, když mu kvíšle to činimo a pan měna o bule za vesku, kus také, za te kus staršu modžinu po reje. Pan jsme měli včera sobotu, potek jim našu vůlku party, náš vůlky barfestival, když jo, de Wille Modina Shishwa, so Sara Wesselili, so Mr. Zanika, Kokozista Posta, do Sturisa Lujiboli, a Nidjelu Schmüli, jako Morgen Sakonchena, Rano, Frühschoppen, Kuschanski Musikantami, a Poposkitko Sajici, a Hi, ja, Upreo, der Band, super Konstitutioner.
0: Hypotekim Deredost, Birun Wopetane, Tutun, Barue Festival, Jetsa, Supertekim, Jaras Wokoyom, Radwario.

Aj pozadku náš Franc Runie přichodnú rútu, turnier je připovědží. Runie sme slyšeli o Barom Festivalu, to by po takým partii, kotraž je so kunstyženia Radvory odmiva. Sezona vesnych partiov, ta pak nie je s tým dávno ešte zakončená. Za přichodný týždeň po takým 21. do 23. augusta odmiva so Komoru je napríklad ďalšia taká feta. Komorovská možina chce s vami miestem znatú Hutova Nights Party vo Osviečič. Piatka, sobotu, co tam hesuje? Sobotu samo na dvema jivišťomaj. Jednu mainstage a jeden technofloor z mea. Ericsson, Kleptograf a Hangover Crew stia napríklad za DJ-ovým pultom. A nežilu potom je svojbne popoludne plánované z gulašoj kanonu postkytkami za dječi a tež malým programom možiny. A my nebychme zadkula byli, když nebychme tu dženca měli tikety za vás, po taky můžete dženca bio usuvania tu kartky za tuto konstitučenia dobyč. Tu je hodince potom, malý challenge, tu roženče, štůjšce po takým do Komorova na Hutova Nights Party, tu nech potom rády sobu činí asi, hoj, snano z trošku s božom kartce za Hutova Nights zdobuče.

Aj hočo tu live zrožanta tu runie pesku rajete mústve klumpaki a 12.6.90 potekim hoj trošku staršia generácia tu dženca, ale to je jara rejne, to sowieso tež jara veselíme a tež tu dženca roženče máme viezo vieste motto, keď bubul máme viezo motto, to sme přes našu celú beach touru mieli aj taký running gag by je nieže zrek, so sme na kúždej party, ja ich noch praju, na kúždej stácii jeden motto si přemyslili a dženca je tutun šlips a mucha. Zajšu týden kulovie by to kupanská drasta, odpoveduje kliesne kúpieli, kde ešte so naša stácia tam odmýva. A když tu dženca ládaš do ľudí, potom tyž uládaš nekotrých z muchu alebo ze šlipsom. Kreatívne šlipsy som ižo vidžal, jeden z saxofónom. Šo trošku decentne s oblekom, tu nie je nikto přišiel, kajže to popravom herak tu na putnickej húdce s vášňom, to by dženca trošku převele bolo. A tu skvádnoš nedom raz užijú, so naspomňu, so je so jedna mucha pola nás vôte dáva, jedna taká oranžojta, šikovaná popravom, štúže po takým svojom muchu tu zúbiu, ja neviem, hač přiráču, abo herak niedže, tu si môže ráde prítku svoju oranžojtu muchu zase vôte vzáč a potom za nekotre menšiny činíme tiež tu roženče zase skupinský foto, što zatímci to popravom tiež kúžde, miestem hižo by dobia viedeč, ale ja to potom ešte raz rozkladu, ale hižo netko raz za ľudí tu, za nekotre menšiny potom činíme skupinský foto.

0: Zatkula. Niedźe 1005 opytowarjo bě kónc tydźenja na wjesnym swjedźenju w Sernjanach. Tam swjedźachu mały jubilej. Před 50 letami běchu wjesnjenjo po lědźesatkach přestawki prěni wjesny swjedźeń organizowali. Niedźelu popołdnju mějachu kulturny program, kotrymž zladowachu na započatki NDR-skim času. Z dobom zarejowachu dźěći a skupina Line Dance rejowarku ze Smerdžaceje. Radworju je modžina swój 5. barowy festiwal u Otowała. Tam witachu sobotu niedźe 350 ludzi. Kunc tydźenja wuklinčał Radworju z hudźbnym dopodnjom z kruščanskimi dujerjemi. Mimo to mějachu šelake poskitki za dźěći. Łužisku kupiel we Wojerecach sobotu za tydźenje zaurija. Kajž jednače kupiele praji chcedža tam jednu ze saunu ponowić, z dobo maja so wałki saunach zuporjedžeć. Swojbnym pulu chcedža dłužki reparować, a tež silikonowe fugi wopnowić. W zajšłych letach je miesto Wojerecy z pomocu pieniędzy za strukturnu zmienu hižo viace hač 24 milionów do kupiele investovało, miestru im za energetiske zanirowanie. Nowa šulska viednica serbskej zakładnej šule Kosčicach je Hanka Vočerjová. 35-letná Kozarčanka nastupi tute miestno hižo 1. augusta. Z tym zakonči so 5-letná doba zastupnictva šule přez direktorov druhých serbskich zakładnych šulov. Kež krajny zariad za šule a kubvanie dále zdzieli, njeste za zakładnej šuli Budešinje a Ralbicach upisanske procedúrie hišče zakončene. Tohodla přepoda krajny zariad překodnje nároky šulského viednictva Ralbicach Janie Hančikovej a Budešinje Aleksandre Vauđe. Strotnický zariad Zorjelského okresa varnuje před kupaniem Kvitanečanským z 5. jezoru. Pričina je silné rozmnoženie mudrých algů. Kajže zariad zdzieli, sú při kontroli s dobom zvěščili, zo je voda tu chvíľu chytro mutná, tež budeským z 5. jezoru maja dále čeže s mudrými mokrycami. Tam bychu hižo před niekotrými tydženiemi varnovali, kontakt s jedojtými algami môže šelake strotnické čeže zavinovač.
1: Zatkula.
2: Zeus. Každú pondelu.

0: My počas docpieli prenia hodina našeho dvúhodinského usovania jeso hižo minová a s tým so tiež náš volejbolový turnier rožinše dále a bole ke konci kýla. Horcu fázu tu viezo tiež nás čelaku doživiče slubiené. Chceme pak so tiež s tamným športom zabierač a hišče raz dopredka zladovač na příchodnú pondželu. To, što ješ na každý pát v ostanie, je super hudžba. Klaudius so prošujara.
1: Druhá hodina potekým tiež dále feci hudžba, veselit smeče so na prošuče skupiny Nové doby.
2: Uje saba, bojo ruske holi, pozubi so ty, vútroba mě boli, ja so dženca ište prašam.
1: Depeche Mode maja za vás spiel Strange Love. Tež rok máme spřijotované spiel Numb, slyšíče od skupiny Linkin Park. Netko smieče so pak najprve veselíč na Andreju Špitankovu, ona má spiel Tujš kroč za vás, viele vesela.
3: Zadkula. Šantamna. Ja vos tu dve.

Ľadový načasník je krotko pona po 10 hižo potekým našu usúvanie tekila so ke konci tež náš turnio vyzo tu roženče so ke konci kila a ja poľadám tu skrotka na plán s mým miestom hižo po finálu potekým hoj horca fáza beží, finále so blíži Pivo Elita, Dživa Miešenca to je prvý meč a Janželk vysoko 4 prečuvo MK Miločícam to je druhý meč v pofinálu potom v finálu chceme so trošku hoj blíže volejbuli venovač. Netko ešte raz posledná pokazka na přizvenie za náš finále. Ja viem, to sme žo mieli, ale to nemôž husto dosť. Rec, šako sa so potom tiež predsa vystaviecu opak činia a mústva sa so potom odpovedne merzaja, zo snač nesú přizvení. Ale, hej, vážne je, zo so všice na te regule džarža, dokáž máme po zúčenom vášňu poprom všetko viac přizveniu, hač mústvo, kýž môža potom na koncu sobou hač, čo sú 20, či maximálne, potekým sprenia, drobiče, abo sče drobeli so znamenša junu na jednej z našich stácií v behu Beach Volleyballovie túre Vobdželič a sobou hač, tam ničí te mieno, s ktorým sče so odpovedne na tej stácii přizvili. Cio rajero, abo ci rajerki z vaša musta doba serbsce moc, kužde rajer dobi z najmenša, štornače lec, stare abo stara byč, kužda rajerka, a kužde mustvo dobi z najmenša jednu holcu, respektívne žonu mustve mieč, a hoj, od dženca džesačich potajkým, hoj za 20 menšinu nekak, smieče so potom přizovič, tam tež vám doporuču spešne byč, dokež, hoj, tam zdieľa o sekunde dže, potom štú smies oborač a štú nic, nám napísač mailku Jano Štoliči na zadkula@mdr.de a nic zabuč vizu to mieno toho mústva napísač, kajž tež návodu a jeho kontaktové dáty a ta novoska je tež nám na kúžde pác najmenša cí hesva k vašemu týmy napísač, aj my chceme vidieť, čo zvodkešče, što šče snáno, kakšče so namakali, kak je konstelácia nastava, kakus to raječe a dže, to potekím informácie za nás a potom kež prejene prine 20 mústvo, ktorež so přizeví a šitke umenenia spielni, šitke umenenia, to je vážne, smie so na turniere Vobdželič, tu iš vám veľa úspecha a to tež hižo pokazka za příchodný týden, tam je potom start hižo na po 6, tak so dobíče 17 hodín hižo namiestne byč a so přizevíč, tež to jara vážne, zosče s dybkom, pečich v Miločicách a na po 6 potom na Rajništu stejče, dokež tež tam, když se tam še pozdže, hoj, to je potom, še sami vina, potom môže so tež diskvalifikovač.

Poradzeny nauród do druhej ligi za energiu koče bus do čera popodniu bie, a to samo sportsiju nostalgie. Užičenio sú přečivo Hannover 690 z C1 dobili. Přitom techniste všetko tak pravie nebežeše, do zavizdania najprv komunikácia súdnikov nefungovaše, do druhého počasa potom tiež ešte milina štadion neupadne. To kuriózne, hižo 1997 by při postupnej rie přečivo Hannoveri kočebusu milina upadnova a tiež tedy dobil energia. Športovie postará sa tunkroč předovšim tolkaj cigerči vo úspiešný návrod, rek loňče je postupne sezóny trechy dvojce, ale znáno samo hišče väčší rek na stronie energie kočebus by ich nový brotar, Marcel Lotka, kýž je šo džaržav, štož by k džarženiu a samo hišče nekotre přidatne bude, kotrež je nož na dobrým dňu džaržiš. Po 12 letách je kočebus po takým zaso druhej zviazkovej líze a štartuje direktne s ciomi dupkami. Bez dupka, ale za to s ciomi přečujnými vrotami zahají sa miestom Rainer doma za drežďanských Dynamovcov, a to v Nürnbergu.

Hi Rucho, tu vrožeńče live náš ulky finále miestom hižo beží, potek im turnierky laso ke konci a šice sú sa tu při Bieskovom Rajnišču aj zestupali asi tutu na piaturu vobladaja a nastupia pivo Elita přečivo Janžel Kusoko 4 skrutka za tiež našich připosluchárov a tiež za všich tých, když tu ste a snáč Rajarkova Rajarjo na Rajnišču neznaja, po pivo Elita ste na Rajnišču Frederik a Česčan Langa, Melina Riedl, Fatima Maro Moradi, to je náš Franskus Božine napísal, Henrik Dreyer a Phil Bulank, Janžel Kvysoko 4, to je mústvo okolo Eliasa Komora, Matej Kobor, Ksenia Koborec, Koborec Nan a do piato, to ešte sa oprašeč, to sme tiež typovali, to tiež jeden Kobor, ale to sa nikdy nezmyslí, to je bejne. Šajne, na kúžde pát Jara napiata rá, 8-7 z tej tu hunie za pivo Elitu, nadpie Matej Kobora, Jara silne, ale tiež přiúzate, ďalšie silne nadpie. Vopravdže sreč bloka preky do pola potajkým dževecidom. My rajme tu netko hač do jednače, dvojce hač do jednače, jeli je potom nerozsudne, potom so jeden cejči raz hač do jednače raje. Pri nás hačba pak so tu netko k konci kila Matejkova s dalším nadbiehom. Dobie lob, Jara klevo, ale Jara silne skočene. Přiúzate netko pivo Elita, Jara silne Božiu, 6 blok, nuc, potajkým netko, sačbo dobk za pivo Elitu. Tež vysoký nivou zase tu použít koně celý turnier hižo, kde jsme to zúčení. Nadávok přiúzate, přistajené, ale nic dere doš, tak za nebe nadbě možné, nadbě pivo Elita do Saka a potom won. Jesač, 8, Janžel Kusoko 4, šitko ište nucka, Koborec Nan, netko s nadávkom. Dosriča, přiúzate, ale aj, nic tere doš, přiúzate, Jesač, Dževeč. Koborec Nan, ďalší pospět. Krutky, Jara Krutky, oh, topa deký. Prena sáčba, prený dybk, prený hulký dybk za pivo Elitu. My džeme do hučby a potom zase ručo tušin džeme k druhej sáčbě našeho hulkofinála.

0: kaj naš finale dženstniše stacije Roženče tun beži, dale jara vuhuna nara. Všimni ste netko tu išče raz Linus Reho, zastupovací šéf Možinského kluba tu Roženče, ižo raz vulgi kompliment za organizáciu dženca tu opravdže šitko derie bežavo a tiež to išto ľudí tu všetko išče je. Potek im vulgi kompliment a ty chceš skotka išče raz vabiť za jeden ďalší event, kýž Roženče, hej, buďže leca?
1: My máme 2008 po nás ten volejbolový turnír zase na dvoch polách a už rádi ešte vítaní, môžete sa podľa MK Rožan, podľa Instagram, po našeho akonta v Šízevič, a že 8 rád sa džia to a potom ešte tie večer na aftershow s DJom a už rádi ešte vítaní.
0: Potek im tiež to bude zaujšte riadny event tu Roženče na samstne miestne, ale nitko. Naše vysvanie sú všako ke konci kila a tiež v finále tu chceme poľadať na Rajnišťo. Tu stejnetko Rúnia Sromci za Janžel Kusoko 4. Potekým tu upada za tým, zo unžeme do rozhodne CČS Sáčby Ksenia Kovorec s nádavkom. Všiúzate od jedného z langec bratro, dáloký búl do hoška. Kovorec nám čistají, ďalší Kubo nadpie do bloka a záde do svojského Rajnišťa pod takým 7-4. Hej, mier sa rekvo Pivo Elita, to je mústvo, kýž vopste z Rajarjo a Rajarkov z Budešina a pod takým tiež potom Langec Bratraj, kotraž stají z Vralbíc. Elias Kubo čistají, silné nadpie, přiúzate ale on pod takým 8-4 za Janžek Vysoko 4. Elias Kummer tu nie, ja neviem, keľko stáciu tu ten bič toho ižo dobil. Stajne nekakien inéšie meno s mústvom, ale hej, jeden z sobou najlepších rájerov tu polu. Ale Bio Elita, to je tiež netko tu druhej sáčbe. Vojuja 5-8. Dobrý nádavok, přijúzate od Eliasa Kummera. Matej Kober s Lopom, přiúzate pak, zase nadparia, Koberec nám přístají, Matej Kober do Ruška, pak zase přiúzate, silne skočené, Elias Kummer smie přiúzač, přístajené, a to by pospět, tak rec malo Lopa, ale tun by překrutky do svojského pola padnou, 8-6. Potek im snano tla, žána cejča rozsudná sáčba. Přistajné Matej Kober s nadpijom, silne přiúzate direktne s druhým kontaktom preky, ďalší pospět tam a sem trošku, přísaku, netko zase kontrolované, nie, nic, dere, dosť přistajné, 7-8. Tu by raz předskok 5-6 dybko za Janžek Vysoko 4, ale netko jednošište 1 dybk. Zase přiúzate. Kuborec nám přístaj. Dost ryža, češko, ale dere přiúzate. Záde do rožka, znova přístajené a do bloka, ale potom do Rajnišťa, abo do na stranu přečivníka, tak zostej 9-7. Kunst tu tie sáčby chceme live na štelaku mieč. Upada za tým, zo nemžeme bohužel do večera tu live mieč, to budete potom šitko na Instagramie zonič. Přistajné, ale direktne priky. Phil Bulang přiúzal, jeden z langec bratru priky. A je to netko trošku tam a sem veľa hajku sektiste. Značte trošku napjači tu rajerio a rajerky džesat sedom netko potekým sáčbo dybk za Janželk Vysoko 4. Koborec nan z nadavkom. Viste bůl, ale tohle češko. Silné nadpě, aj jara silné nadpě, jednoho z langec bratru, bodajče tyho já nemůžu správně pravně rozeznávat. Ale opravdu silné nadpě, Elias Kummer nemo, přiúzač. Tak, zhodže tu dále. Koborec nám přijúza, Ksenia Koborec přistají, nadpě, silné nadpě a s tým je to vůhunanie sáčbomaj, abo aj jeden k jeden, po sadžbách stejí, stronie so ešte raz zmenite a potom že do rozsudne cečie sadžby, to je tiež nitko dybk, na ktorýmž so ja s vami rozžonujú. Přeju vám ešte riadny večer, všim tu namiestne roženče ešte veľa vesela, kež prajene tu je nitko ešte trošku, hej, Moriec Aftershow Party, vostajte rádi ešte tu, Píča tu ešte dosť je a potom na Instagrame všetci, kýž nie sú tu, vyzorníče tam vyzo, štuje sa tu dženca přesadžil. Myslíče na přizovenie za náš veľký finále, příchodný týden v Miločicách, od 10. přizovenie beží. A hej, to by z mojej strony útrobný džak na roženčanskú modinu a tiež hej, na ľudí tu zviesky, kýž sú tu všetci přišli. Jara, riana stácia dženca byla. My vidíme a slyšíme sa příchodnú pondelu, mieče sa rejne. Čau.
2: Zadkula.
3: Co tyž vôkam ľubí?